jeřabin, srdce plné strachu, ztracená duše pláče do peřin, s nadějí zapadlou v prachu.

řek, stále ještě doufám, že nejsem vzduch a hračka bez citu. Malý dítě, co si pod peřinou zoufá, schoulený ve svým úkrytu. Tak už víš, jak

chvíle, kdy nechce se ti vstát a marně hledáš důvod, proč vážně život brát. Je těžký hlavu zvednout, od břehu odrazit

spievať. Ochotné je moje srdce, ochotné je tancovať. Ochotné je moje srdce, ochotné je teba chváliť. Ochotné je moje srdce, duša moja chvála, duša moja chvála, duša moja spievaj. On je hoden všetkých chvál, duša moja chvála, duša moja chvála, duša moja spievaj.

duša moja chvála, duša moja spieva. On je hoden všetkých chvál, duša moja chvála, duša moja chvála, duša moja spieva. On je hoden všetkých chvál, duša moja chvála, duša moja chvála, duša moja spieva. Lebo on je hoden všetkých chvál, duša moja chvála, duša moja chvála.

spievaj. Tak spievaj, on je hoden všetkých chvál. Duša moja chvála. Duša moja chvála. Duša moja spievaj. On je hoden všetkých chvál. Duša moja chvála. Duša moja chvála. Duša moja spievaj. On je hoden všetkých chvál. Duša moja chvála. Duša moja chvála. Duša moja spievaj. On je hoden všetkých chvál.

0: čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Žalm 135.
1: Počúvate Rádio Logos.